0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
1: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
0: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
1: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
0: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Bratislavice.
1: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
0: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
1: www.autokoutek.cz.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: Již 30 let.
2: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
3: Housebrand Café per favore? Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot.cz.
12: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.

0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Bydlet o úroveň výš?
0: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
0: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
0: Rezidence Level 21.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina, první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky proto, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Silnice mezi Hrádkem nad Nisou a Rynolticemi prochází obnovou. Liberecký kraj ji opravuje díky společnému přeshraničnímu projektu s Poláky. Celkem to vyjde na 173 milionů korun. Jedná se o úsek dlouhý 9 kilometrů. Silnice je sice kvůli opravě uzavřená. Po části mezi Rynolticemi a Černou Louží už se ale dá s opatrností projet. Uzavírka bude trvat do konce roku. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Přehánky jen ojediněle. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionů. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mě, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako, bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No, tak je, ano, je to hezký, jeden to rozjedený. No, takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no, nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá, nebo respektive co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali vs. co reálně snídáte?
0: 777-937-777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídani dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slanýho.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzí.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, chia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jede do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Těčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jet. Čau Tom. Střebíče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nadspanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Skupiny Coldplay není nikde dost. Viva la vida na Hit Radio. 6:45. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takovej strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát, takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to je zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku.
0: Přesně,
1: že?
0: Tak a to má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Service Plus.cz.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
17: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
18: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení hlásíte v Liberci, opatrně v Irkutské ulici, která je neprůjezdná. A pozor si dávejte taky v Ústí nad Labem, kde omezení provozu nově čeká v Bratislavské ulici.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Kontakt.

0: prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadu. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
1: A to je geniální teda za mě.
2: Jako mě se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
1: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a Chaos.
2: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
1: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moje ľudia? Tak pome, Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hit Rádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, krávský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mm-hmm. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zjistili, rádio Švábí mléko a je to nová super potravina, světová super potravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale a produkuje to mléko specifický druh Švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný, mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě by zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť, tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo.
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
3: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní komplikace teď hlásí dálnice D10. Velký pozor si dávejte kolem kilometru 7 ve směru od Prahy na Turnov. Je tam odstavené auto s defektem, které zasahuje do provozu.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Pořád jste tady.
16: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz, jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no, zní to strašně, ale já si říkám, máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenována po nějakým pravěkým hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás napadlo to stejný. A vás dostanou rádia taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů 2x častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Česká inspekce životního prostředí řeší 3 luxusní treehousy pod Ještědem u Křižan na Liberecku. Podle úřadů vznikly na černo, bez stavebního řízení a souhlasu orgánu ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné nyní vede řízení o odstranění staveb. Píše to server iDnes.cz. Maximální teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Bude většinou oblačno až zataženo, přechodně i méně oblačnosti a ojediněle se může přidat i přeháňka.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Hezký čtvrtek.
9: Snídaně šampionů.
7: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost lidi, my tady ve studiu ohromnou.
8: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
7: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a happy pro vás všechny, hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufejme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahů, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ono je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takový bonusový život ve hře. Jo? Že vlastně, když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat. Jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem jí. Takže tak, co máš Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci, taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci, jo, že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali a kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu. No a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Radio, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Radio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla otázka, naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký seroš, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kil za rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Tak Klára. Děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu rozešli jsme se, po půl roce se dali zase dohromady a dneska máme dvě děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečtem všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, kus Itálie na Hit Rádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Gimme Love. A zvládneme i Avicího Hej brácho. Za malou chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví z pomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
14: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
16: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Porouchané vozidlo teď hlásí dálnice D8, dávejte si velký pozor na kilometru 12 směrem na Drážďany. No a opatrně taky v České Lípě, kde omezení pokračuje v Litoměřické ulici.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio Kontakt.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů. Avicii, Hey Brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No, bylo to v šuplíčku, no, tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
2: No, Libor.
0: No, protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčka a ty jsi byl úplně rozzářený a hele, vlastně. Co jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update.
3: Ranní update.
1: Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No, tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to skritizovaly a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovenska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali by byste si vlastně celé bílé vejce?
2: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
4: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura, no. Myslím, prostě, babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. No.
1: Představ si dneska tu pomazánku, co směla, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
4: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako požovatelný, jo.
2: Přesně.
0: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, na to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
2: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky. A je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo. Je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná segra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
3: Ano, pozdravu, dobré ráno.
0: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně, vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Bez váhání.
2: Zandál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
3: Harry Potter.
0: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Těžká otázka, z čeho se vyrábí asi olivový olej?
3: Asi z olej.
0: To je divný.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
3: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
2: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
3: Německo.
0: Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
3: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak si to užijte.
3: Děkujeme.
0: Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme a teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Kontakt.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký...

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. Jo. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
7: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
8: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
9: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
8: Fakt?
10: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kernlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
13: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
14: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
15: Tak to musíme do Spoltexu.
14: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
15: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
14: Tak už pojeď.
15: Spoltex.cz.
16: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
18: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
19: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. to musíte zažít.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na trase z Liberce směrem na Turnov si dávejte pozor na průjezdu Jeřmanicemi. Bouralo tam osobní auto, které najelo do svodidel. Na místě probíhá vyšetřování, takže se tam můžete krátce zdržet.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: velká věc z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hitrádiu v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak jsem opravdu říká. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmadle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstanem v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padlo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jediného dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tahle stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: dobrý. Tak jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. To ti byla stávka. Bylo to teda krátkometrážní pořad. Měla asi 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na tzv. Drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Silnice mezi Hrádkem nad Nisou a Rynolticemi prochází obnovou. Liberecký kraj ji opravuje díky společnému přeshraničnímu projektu s Poláky. Celkem to vyjde na 173 milionů korun. Jedná se o úsek dlouhý 9 kilometrů. Silnice je sice kvůli opravě uzavřená. Po části mezi Rynolticemi a Černou Louží už se ale dá s opatrností projet. Uzavírka bude trvat do konce roku. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Přehánky jen ojediněle. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: A tak vám přejeme hezké ráno.
11: Ahoj.
14: Snídaně šampionů.
0: 8:04, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj Filo.
15: Krásné ráno.
1: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
0: Asi nechcem tipovat. Necháme se podat.
1: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
0: Bruno Mars, další muzika pro vás. Hezké ráno.
16: Hit Radio Kontakt.

0: tohle je Bruno, taky Mars. 8.08 ladíte čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zprávař máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: No řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl jsi pravdu v tom prvním typu.
0: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
0: No já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
0: 194.
1: Co ty, Fílo,
2: prošel bys? Já mám 187, já jsem blíže k ideálu.
0: Tak ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo. Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Match, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
0: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat, tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no-go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
0: Ty jo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: No tak to se nemusí týkat výšky, jenom, že?
0: Jasně.
2: Nevím. Michal si to nechce rozházet, já to jasně. Klidně řeknu.
0: Přesně.
2: To je ten důvod. Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný jako já, že jo, aby jsme si hodně pokecali. A teď naopak mám doma jako přítelkyně, která jako moc nemluví vlastně. A když přijdeme někam na veřejnost, kde ty lidi nezná, tak třeba hodinu nic neřekne, ale vůbec.
0: Jakoby
2: vůbec. Takže v tom se musel snížit nároky hodně, ona stejně neposlouchá, je to v klidu.
0: Spíš divíš se tomu, když prostě nezavřeš huboty.
2: To je pravda.
1: Ty nepustí ke slovu a pak se stěžuje. Hele, já jsem třeba vždycky randila se sportovcema, nebo ne vyloženě jako profesionálníma samozřejmě, ale byly to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, kterýho je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok. Takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
0: Jak vy to máte, vy ženy? Vy jste vždycky chtěli takovýho vysekanýho jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
1: Nemá sixpack, ale není ani tloušť.
0: Tak jako akorát. Ty, akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smůlu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala, nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rosalyn, Snap na Hit Radio 8.11, dobré ráno.

0: Tenhle chraplák milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše nej.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let. A jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo?
0: Ty jsi sezul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso, prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Já jsem si říkal, co to je.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že
0: ne. No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říká, a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají a on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší a já prostě, já se toho nemohl dalších 5 let zbavit,
1: pane,
0: ne.
1: Bože.
0: Říkám, ona delší.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrej a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustím.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Disturbed. Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady! Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
13: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
15: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Mm.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor v Chrastavě. Dopravní omezení tam pokračuje v Nádražní ulici. No a nehodu teď hlásí Litoměřice. Stala se v Žitenické ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio Snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 milion korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
2: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámek, jo? Takže dneska, po téhle informaci, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě bému. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: parádní spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař typoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím, 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl ke dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo?
2: A doufaj, že dílko se podaří, a když ne,
0: tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku, ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika 18:00.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní betly TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulieho Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
11: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba, nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hitradia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolaný, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů k lanovce, no a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundávat záchranáři na lanech. A to všechno se čtyřletým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. U odbočky na Zahrádky bude dneska probíhat údržba vozovky, tak projíždějte opatrně. No a připomínám taky komplikace v České Lípě v Litoměřické ulici. Stále probíhá výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, tak i tady počítejte s omezením provozu a bacha na to. Na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: XXL Výprodej v online shop CZ.
5: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Většinu domovníků si Liberec nechá. Liberec bude využívat domovníky i po skončení tříletého evropského projektu. S jejich prací je město spokojené. Počet stížností v domech, kde působí, klesl o 90%. Město má aktuálně 6 domovníků. Nechá si 4 a platit je bude ze svého rozpočtu. Ročně půjde zhruba o 3,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek a v sobotu čekáme na severu Čech až 33 stupňů. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bude ji tak muset znovu projednat sněmovna.
2: Fotbalový servis.
10: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě. Výkop je v 6 večer našeho času. Na severu Čech měříme aktuálně 19 až 22 stupňů. Dneska si budeme užívat letního počasí. Bude skoro jasno až polojasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný čtvrteční dopoledne, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. My si spolu teď rozjedeme 3 hodiny plný hudby a k tomu taky proberem, jak si můžete zpříjemnit cestování po našem regionu. Rozhodně potřeba. Mrknem taky na to, jaká je nejčastější příčina rozvodu v roce 2026. Tohle všechno už za chvilku. Nejdřív ale hity, tady jsou Imagine Dragons.

0: Takhle zní čtvrteční dopoledne na Hit Radio Kontakt. Hezky jsme si to společně rozjeli a jestli zrovna dneska máte den blbec, třeba se vám od rána nic nedaří, jste nabroušení, že jste na cestě do práce stáli v koloně, tak my vás teď schladíme a sklidníme tepovku. Co vy na to, kamarádi, co byste řekli na to, že bychom vám natankovali plnou nádrž? To si myslím, že se hodí vždycky, jako rozhodně bych se nezlobila, kdyby mi někdo natankoval doplna. A my vám rádi doplníme benzín nebo naftu výměnou za info o tom, jak to vypadá na našich silnicích. Takže až pojedete do práce, z práce, nakoupit, buďte ve střehu a jakmile někde uvidíte komplikace, hned nám to dejte vědět na náš WhatsApp 606 825 404. Každý, kdo nám napíše nebo pošle hlasovku, je automaticky zařazený do soutěže a tím pádem má šanci vyhrát si 2000 na paliva. Výherce vyhlašujeme vždy v odpolední show, ale dopravní info nám můžete posílat během celého dne, tak pojďte do toho a vyhrávejte s náma. Cestování po našem regionu prostě někdy může být pořádný peklíčko, no tak ať to aspoň máte zadáčo, tak pište a posílejte hlasovky. Připomínám, že tohle je WhatsApp Hit Rádia Kontakt.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A tohle už jsou další hity Michael Jackson.

0: Star Walking zní éterem Hit Radio Kontakt 9.22 na hodinkách právě teď. A teď čistě hypotetická otázka, jo? Kamarádi, kvůli čemu byste začali uvažovat o rozvodu nebo rozchodu? Jasně, nabízí se nějaká ta nevěra, nebo třeba celkově neschody a rozdílný pohled na svět, to ale není nejčastější důvod rozvodů a rozchodů v roce 2026. Podle průzkumů jsou to finance. Kvůli něm dneska končí většina vztahů a to přiznala téměř pětina dospělých. Pro někoho je to třeba dost povrchní důvod k tomu, proč se rozdělit, ale já si myslím, že peníze, obzvlášť když nejsou, tak to je pro vztah ta nejlepší zkouška, protože když je dobře, tak je dobrým partnerem každý, že jo? Ale teprve, když přijde nějaký to temnější období, tak člověk teprve pozná, jestli je ten druhej fakt jako parťák. No a pak je tady věc druhá. Zhruba 60% mužů preferuje, když jedou s partnerkou takzvaně 50-50. To je poslední dobou hodně kontroverzní téma, který vzbuzuje spoustu vášnivých diskuzí. Já bych se v tom asi nějak jako nevrtala, jo? Prostě někomu to takhle sedí, někomu ne. Takže i tohle si dovedu představit, že je pro někoho důvod k rozchodu. Každopádně tak se trochu bojím, že se nám tady potvrzuje novodobí rčení bez peněz do vztahu neles. No nic, to byla jen taková úvaha, pojďme radši dál. Už za chvilku jsou tady další hity, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort+.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol, zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindle X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
17: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
18: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
17: policie, záchranářů i armády České republiky.
18: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
21: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
22: Ekokom.

Boy, Little Sims, Burna Boy a We Pray. Pořád nás to baví. Je 6 minut po půl desátý. A kamarádi, léto už máme na dosah ruky. Zítra i o víkendu nám předpovědi slibujou tropický třicítky, takže hurá, já už se nemůžu dočkat, až si budu moct zase postěžovat, že je mi strašný vedro. Každopádně my pro vás k tomu letnímu víkendu budeme mít speciální playlist. Do éteru Hitradia Kontakt se vrací legendární summer party a ty největší letní megahity za posledních 30 let. Někdy prostě stačí pár tónů a najednou jste zase zpátky o 10, 15 let, kdy jste seděli někde u vody, jeli autem na dovolenou, grilovali jste s partou na zahrádce nebo jste zrovna prožívali první letní.

lásky. Přesně o tom bude i naše víkendová summer party, která voní nejen létem, ale hlavně vzpomínkami. Takže tohle bude perfektní soundtrack k tomu letnímu víkendu. No a aby jsme to pořádně nacítili, pojďme si dát malou ochutnávku. Já tady pro vás mám hit, se kterým spojíme léto a mistrovství světa ve fotbale. Je to oficiální hymna mistrovství 2012 Endless Summer. Tak volume doprava, kafe do ruky a jde se na to.

0: Tak já doufám, že dnešek přežíváte se stejnou elegancí, jako tady Luis Capaldi Survive doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45 a já tady pro vás mám další pikantní a žhavý informace z dopravy. Zůstáváme v Liberci a tentokrát se to, kamarádi, dotkne hlavně těch z vás, co jezdí tramvají. Už tenhle víkend začne oprava Masarykovy ulice v Liberci, bude tady až do prosince probíhat rekonstrukce tramvajové trati a tramvaje do Lidových sadů nahradí autobusy, takže jo, to jsou další krásné zprávy z ráje. Jak to ale teď vypadá na silnicích, kde se bouralo, kde to stojí, na to spolu mrkneme už za chvilku ve zprávách 10. Do té doby ale další skvělá muzika, dáme si třeba Činasky. Pro případ, že byste potřebovali trochu zvolnit tempo, no a pošlu k vám i tenhle megahit. Prostě jenom ty nejlepší hity pro vaše pohodový čtvrteční dopoledne. Tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Areál kolem vodního hradu Lipí u České Lípy se dočká obnovy. Liberecký kraj investuje do obnovy historických objektů desítky milionů korun. Po dokončení rekonstrukce tu bude nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea a galerie a vznikne hned několik atraktivních expozic. Na co se konkrétně můžeme těšit, prozradí hejtman Martin Půta. Už v pátek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
14: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Směda nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot.cz.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Závratné mega slevy!
18: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
19: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
20: to má podařit. Každý den přináší nové výzvy.
21: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
20: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
21: Více na práce Ontex.cz.
22: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
23: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
24: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
23: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
24: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
23: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
24: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
23: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
24: www.autokoutek.cz.
23: Dobrá adresa pro váš vůz.
24: Již 30 let.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: hodinkách desítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase Turnov, Liberec, u Hodkovic nad Mohelkou bude dneska probíhat sečení trávy, tak tudy projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na trase mezi Novým Borem a Libercem na úrovni Bílého kostela nad Nisou, budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkarna.cz.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Školská rada gymnázia u Balvanů v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji jako zřizovateli podnět k odvolání ředitelky školy. Z 6členné rady se pro odvolání vyslovili 4 lidé. Jeden byl proti a jeden se jednání nezúčastnil. Krajští radní se budou podnětem školské rady zabývat příští týden na mimořádném jednání. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude také připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit Evropské unie. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, ale také situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Jedna z největších turistických atrakcí českého Švýcarska Edmundova soutěska je po pauze znovu zahajuje provoz. První návštěvníci se sem mohou vydat už dnes. Přístup je ale možný pouze s průvodci v organizované skupině. Oproti loňskému roku se zvýší maximální počet návštěvníků ve skupině z 15 na 25. V Děčíně je 24 stupňů, v Hejnicích 21 a v Harachově 19. Dneska bude na severu Čech skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni.
3: Hit Radio Kontakt.
6: Nádherný čtvrteční dopoledne. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a pojďme rovnou rozjet 10. hodinou. So What a Pink. To

DJ Lost Frequencies a The Feeling, to nám právě dojelo do cílové rovinky a já mám taky takovej feeling, že se tady v Liberci děje něco velkýho. Kamarádi, dneska čeká naší repre druhý zápas základní skupiny od 6, hrajeme proti Jihoafrické republice, bude to důležitý zápas a jestli se chystáte, že na 6 sednete k telce, abyste se na to podívali, tak já mám pro vás lepší nápad. Vyrazit můžete na náměstí před Libereckou radnicí, vyrostla tu fotbalová fanzóna, už od rána je tady super program, takže jestli jste si vzali třeba volno, abyste mohli koukat na fotbal, utíkejte tam, protože jestli si někde vychutnáte naplno tu skvělou atmosféru a společný fotbalový vibe, tak právě tady. No a jestli jste normální smrtelník a volno nemáte, doražte po práci, 6 hodin samozřejmě live promítání zápasu na velkoplošný obrazovce, bude to skvělý, takže plán na večer bychom měli, a teď už další hity. Tady je ode mě Alan Walker a jeho Alone. Jdeme na to.

0: chvilku dělal společnost. Za chvilku je tady 10:30 a my se ještě na okamžik vrátíme k tomu fotbalu. Před malou chvilkou jsme si řekli, kam dneska večer dorazit fandit, kde si vychutnáte zápas Česko JAR naplno. A ve fotbalovém duchu se tenhle týden nese i náš hlasovací souboj na našich sociálních sítích, ve kterým tentokrát hledáme tu největší fotbalovou legendu. Dneska už tady máme finále a je to mezi Cristianem Ronaldem a tohle je možná velký překvapení Petrem Čechem, tak nám to schválně pojďte rozhodnout, pojďte hlasovat pro hráče, který podle vás k fotbalu neodmyslitelně patří. My jsme zvědaví, koho zvolíte jako největší fotbalovou ikonu. Teď už ale zpátky k našemu programu. Za malou chvilku prozradím, co si u nás na sociálních sítích můžete vyhrát a taky už k vám posílám další jména, mezi nima taky třeba Neil Diamond a Two Friends, tak na to určitě počkejte a krásný čtvrtek.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, zvážní pro lehkost.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
11: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
10: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
11: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
10: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
13: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík, váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek.boxík.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
17: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
18: Service Plus.cz.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

se dít bude v našem regionu a v Merku máme skvělou akci, která bude už 18. července v Semilech v areálu Fabrika. Právě tady totiž bude tradiční festival řemesel. Těšit se můžete na víc jak 50 řemeselníků a živé ukázky jejich práce. Budou tady taky regionální pivovary, komentované prohlídky, ateliéry umělců, dílničky pro děti. Čeká nás taky skvělý hudební program a vystoupí třeba Marta Jandová, Ondřej Ruml a spousta dalších skvělých jmen, takže jo, jestli sem vyrazíte, bude to krásný zážitek. No a protože my vás za zážitkama bereme moc rádi, tak pro vás máme volňásky právě sem na Festival řemesel v Semilech. Vyhrát si je můžete fakt snadno, stačí, když mrknete na naše sociální sítě Facebook, Instagram a napíšete nám sem pod soutěžní příspěvek, z jakého řemesla máte největší respekt. Čeho se prostě tak trochu bojíte, že byste se do toho sami nepustili a radši byste si na to zavolali profíka. Tohle nám napište do komentářů. My jsme včera už první várku lupenou rozdali a dneska a zítra tady na někoho čeká další nálož, takže nám určitě dejte vědět a já k tomu už hraju 90kovou srdcovku s velkým S. Roxette a Crash Boom Bang. To je pro vás.

0: John a Dua Lipa, za mě naprosto dokonalý spojení dvou hudebních legend. Za chvilku 10:45. A my jdeme do Jablonce, kde se bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Kdy na něj vyrazit a co všechno nás tady čeká, to už ví naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Jablonec se na několik dní stane centrem vrcholového kulečníku. Dneska tu v prostorách té je bižuterie startuje mistrovství Evropy v kulečníku a těšit se tak můžeme na evropskou špičku. Co a kdy se bude dít, dneska probereme s organizátorem akce Petrem Bušanským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petře, Jablonec nad ní součeká mimořádná sportovní událost. Mistrovství Evropy klubových týmů v disciplíně Five Pins. Jak se vlastně povedlo, že bude mistrovství Evropy tady u nás na severu Čech, protože asi není úplně snadné vyhovět všem předpisům pro pořádání takové akce.
2: Ano, bylo to velmi složité vlastně obhájit tu nominaci, nicméně je to poděkování za naší píli a úsilí, protože jsme historicky vždycky pořádali mistrovství České republiky a Grand Prix v České republice. Jablonecký klub se zapojuje do nejvyšších soutěží a ten náš úspěch se ukázal v Evropě a Evropa nás požádala a dala nám možnost pořádat mistrovství Evropy, které dneska nese název Qued Europe Five Pin Club Teams, to znamená je to mistrovství Evropy klubových týmů.
1: Jak jsme říkali, soupeřit se bude v disciplíně Five Pins, která je pestrá a dynamická. Jaký je rozdíl mezi běžným kulečníkem, který hrajeme pro zábavu, a právě disciplínou Five Pins?
2: To první je, že je to hlavně pro zábavu, to je dobrý, je to zábavné. Nicméně je to technická disciplína na stole bez kapes a uprostřed kulečníku jsou postavené figurky a vy svojí koulí trafujete soupeřovou a ta soupeřová koule musí bourat ty figurky a tím získáváte body. A to je to zábavné. A druhá věc, která je hodně zábavná u téhle disciplíny, je to, že se hráči střídají po strku, to znamená ne jako v technických disciplínách, že jeden čeká, až druhý nahraje 200 bodů, ale je to opravdu dynamické, zábavné, je to volnější, je to super.
1: Kdo jsou podle vás největší hvězdy nebo favorité turnaje a na co se fanoušci můžou těšit při jejich zápasech?
2: Tak z těch 16 týmů, které se zúčastní tohoto turnaje, minimálně 10 má možnost postoupit ze skupiny do KO a bojovat o titul, ale samozřejmě pro nás největší hvězdou je domácí klub, Jablonecký klub, to je bižuterie Jablonec, kde součástí toho týmu je Honza Hudák, což je náš dneska nejlepší hráč vůbec v České republice, je aktuální mistrem České republiky a bude hájit barvy Jablonce v tomto mistrovství, takže věříme, že ten výsledek bude co nejlepší za domácí klub.
1: Proč si teda mistrovství Evropy v kulečníku v Jablonci nenechat ujít a kde seženeme vstupenky?
2: Je to příležitost vidět nejlepší hráče z celé Evropy. To je potřeba říci, bude tady opravdu špička z celé Evropy. Ti nejlepší hráči bojovali o to, aby se dostali na toto mistrovství a vy máte možnost přímém přenosu vidět, jak se hraje ten nejlepší světový kulečník. Nemusíte si kupovat žádné vstupenky, vstupné se nevybírá, vstupné zdarma. Budeme rádi za to, když lidé přijdou se podívat. Pokud nemáte možnost se přijít podívat, máme YouTube kanál, budeme všechny ty zápasy, kterých je 147, přenášet online živě, takže můžete sledovat na našich YouTube kanálech nebo sociálních sítích Kulečníku Jablonec pod značkou Té bižuterie.
1: Tolik Petr Bušanský a mistrovství Evropy v kulečníku v Jablonci nad Nisou. Díky za rozhovor, ať se všechno vydaří a nashledanou.
2: Děkujeme moc krát a držte nám palce, ať ten výsledek je co nejlepší. Díky.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz. Gepy, Přívěsy, Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy, Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, Přívěsy, Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy, Liberec, CZ.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
10: Fortuna, dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Každý den přináší nové výzvy.
14: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
13: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
14: Více na práce Ontex.cz.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
18: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
21: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open, Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
23: Hit Radio Kontakt.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: 11.01 právě teď. Pojďme omrknout, jak to jezdí na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase Harrachová směrem na Železný Brod. Na výjezdu z Desné bude dneska na Krajnici probíhat údržba vozovky, tak projíždějte opatrně. No a připomínám taky komplikace v Novém Městě pod Smrkem. Ve Frýdlantské ulici probíhá výstavba obchodního centra a místem aktuálně neprojedeme. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, Vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. V Liberci je od úterý bez omezení průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Jejíž oprava zhruba za 75 milionů korun začala loni v září. Zbývá ještě dodělat přilehlý park a chodníky. To se bude dělat za běžného provozu. Práce by měly skončit do konce léta. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky, neboli takzvaného průkazu pojištěnce, je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
10: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Jablonec nad Nisou přivítá nejlepší evropské biliardové týmy. Dneska tu startuje evropský šampionát Cube the Europe Five Pins Club Teams. Do Jablonce tak přijede 16 nejlepších klubových týmů z celé Evropy, které budou bojovat o vítězství v zábavné disciplíně Five Pins. Na turnaji se předvede i domácí jablonecký hráč, úřadující mistr České republiky Jan Hudák. Teploty se na severu Čech většinou pohybují mezi 20 až 23 stupni. Odpoledne budou stoupat na 24 až 28 stupňů a čeká nás skoro jasná nebo polojasná obloha.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Třetí třetina je právě před námi. Startujeme 11. hodinu a já mám pro vás na úvod další hoďky letní megahit Señorita.

politika je nám velmi blízko, to rozhodně můžu potvrdit na hodinkách 14 minut po 11. Blízko, tak všechno mám. Do Česka míří první pořádná vlna veder. O víkendu nás čekají teploty atakující třicítky, tak jenom takový malý připomenutí, nezapomeňte hodně pít a jestli někam během víkendu vyrazíte, určitě se mázněte opalovákem, dejte si na sebe pořádnou vrstvu padesátky, ať jste v bezpečí. A hlavně, jo, hele, já tady koukám na jeden článek, kde odborník radí, vyhýbejte se velké fyzické aktivitě, tak to se nám zrovna náramně hodí do krámu, když bude ten víkend. Jestli po vás někdo bude něco chtít, prostě řekněte, že jen respektujete přání odborníků a že nemáte dělat nic moc velkého. Na nějaký ten výletík si ale myslím, že by to bylo ideální a když budou ty třicítky, no tak kam jinam vyrazit než k vodě. Kam za první letní koupačkou, to si řekneme už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a já už teď servíruju Sunrise Avenue. This is the

0: Myself and I. Neskutečná porce energie, zabalená do 4 minut. My jsme si před malou chvilkou připomněli jednu velmi příjemnou skutečnost. A sice, že zítra a o víkendu nás čekají tropické třicítky. No tak kam u nás na severu vyrazit za tou první pořádnou letní koupačkou? Otevřený už je lesní koupaliště v Ruprechticích. Vyrazit můžete taky do Raspenavy na přírodní koupák. Moc hezký, to je i v Rychnově. No a samozřejmě, co tady fakt jako musím doporučit, to je moje milovaná Kristýna v Hrádku nad Nisou. Klidně i sem doražte, je tady i lanovej park, kousek od jezera. Hezkou procházkou dojdete až na Trojmezí, takže jo, výlet na víkend jedna báseň. Jestli jste na Kristýně nikdy nebyli, tak já se s váma klidně vsadím, že si to tady fakt zamilujete. A co se taky klidně vsadím, že se vám bude líbit, je to je náš program na následující minuty. Budu pro vás mít třeba tohle. Nádherný kousek Heroes, to k tomu dnešnímu dopolku skvěle sedne. Posílám ho už za chvilku, tak určitě zůstaňte s náma a krásný čtvrtek.
1: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 miliony 310 tisíc korun, stavební pozemek v Jílovém u Děčína za 2 miliony 190 tisíc, rodinný dům ve Slatinicích u Olomouce za 4 miliony 657,5 tisíce, rodinný dům v Ústí nad Labem Krásném Březnu za 5 milionů 400 tisíc a garážové stání v Praze Čakovicích za 695 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
6: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
7: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
8: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
9: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
10: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
11: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
10: policie, záchranářů i armády České republiky.
11: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
12: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na univerzium.cz.
13: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
15: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Hitradio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Jeleni a Hit Radio Kontakt k tomu. Máme tady čas oběda, tak jestli už jste k němu zasedli, dobrou chuť. K tomu obědu my vám tady budeme skvěle hrát. Před námi jsou další skvělý hity, další skvělý jména, ale my se vám o ten nejlepší soundtrack postaráme nejenom teď, ale i večer po 6. hodině. A vy už určitě tušíte, co nás čeká a tušíte správně. Bude to další skvělý vymazlený večerní speciál, ve kterém vám zahrajeme ty nejlepší megahity z 80., 90. a přelomu milénia. Já tady pro vás mám i v tomhle čase tradičně malou ochutnávku a dneska jsem pro vás vybrala fakt jako srdcovku se velkým S. Dáme si Nelly Furtadou a hit, se kterým debutovala a hned s ním taky získala cenu Grammy, což je velká věc. Tohle se předtím povedlo jenom jedný jediný zpěvačce a to byla Mariah Carey. Takže pojďme na samotný začátek skvělý kariéry Nelly Furtadou, I'm Like a Bird. To posílám za váma do práce, domů i na cesty.

0: Linkin Park nám to dneska perfektně zakončili. Emptiness Machine doznívá v éteru na hodinkách skoro 11:45 a to znamená, jediný kamarádi, je čas se pro dnešek rozloučit, tak díky za společný 3 hodinky, bylo to tady s váma opět skvělý. Za malou chvilku pošlu ještě třeba Siu nebo 2 Nico Santos a Fast Boy. No a pak už to, na co se všichni těšíme, srdcovky s Jirkou Belnářem, tak na to určitě počkejte. Mějte se krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne a zítra už tady máme páteček. To společný do polko si uděláme hezký. Těším se na to, slyšíme se zítra. Čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
5: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Tahické léto a Popol z Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Akvapala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
13: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
14: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
15: Hele, co ocení sa?
14: Zase, včera jsem tam byla na rande.
15: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
14: Ale vadí to?
15: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
14: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
15: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
16: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
17: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
18: Slyším, Tatart nákupy?
17: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
18: To je mazec.
17: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
20: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
21: Utrhnout, sklidit.
3: vyřadit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
22: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
21: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
0: Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Irkutské ulici v úseku mezi Kadlinskou a Volgogradskou ulicí probíhají práce na inženýrských sítích a provoz je tady částečně blokovaný. A opatrně dneska na trase Turnov-Liberec za Žďárkem bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Mího.
7: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
6: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy si nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Většinu domovníků si Liberec nechá. Liberec bude využívat domovníky i po skončení tříletého evropského projektu. S jejich prací je město spokojené. Počet stížností v domech, kde působí, klesl o 90%. Město má aktuálně 6 domovníků, nechá si 4 a platit je bude ze svého rozpočtu. Ročně půjde zhruba o 3,5 milionu korun.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: V Liberci měříme 23 stupňů, v Železném Brodě je 25 a v Doxech 26. Odpoledne bude na severu Čech skoro jasno až polojasno a foukat bude slabý vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropické vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? taky chápu. Já jsem si dneska klimošku nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal Pelnyho ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
5: Hit Radio Kontakt,
8: tak bude horko i v noci. A právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku. Tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: Hitparádní srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hitrádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hitrádia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře. Tyjo, Kájo, tak škoda, že nejsi Láďa. To bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyložení česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupují do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hitrádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hitrádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste určitě viděli, protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců, anebo obráceně u, jak to říct, jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Mark Wahlberg, herec, kterýho nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Tak máte taky trošku úsměvu na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom Happy People, jenom šťastní lidi. Tak tady to je.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná, úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou se si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
3: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Chanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
11: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
17: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
17: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
1: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
8: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
1: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
8: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
1: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
8: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
1: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
8: www.autokoutek.cz.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: Již 30 let.
18: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
19: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
20: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: In My Head na Hit Radio 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda tak se vydáme do konce 90. let. A to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Tyjo, Kájo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádného kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal v šatně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let. A je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Dennis Wims, Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, není v tom sám. Boží, ale chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo? Kdy oni tenkrát hráli. Nádhera, nádhera. A tohle jsou srdcovky na Hit Radio. Prostě je úplně jedno, kde jste, co děláte, jak dlouho to děláte, ale ta hudba nás spojuje všichni dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají jako blázni, když on na to trsal celou dobu v autě. To je boží. No tak jo, tak to se těším zase zítra, co nám srdcovky přinesou. Zítra vás čekají opět v pravé poledne ve 12 hodin tady na Hit Radio. A stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaše lásku skladem a diskrétně.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Autonašrot.cz.
12: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
11: Volejte 776 823 833.
12: Autonašrot.cz.
11: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
12: A zdarma odvezeme.
11: Volejte 776 823 833.
13: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
14: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
15: se to má podařit. Závratné mega slevy!
16: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
22: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
23: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
24: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Radio.
26: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Tom Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci, v Jungmanově a Okružní ulici probíhají práce na inženýrských sítích, počítejte tady s omezením. A v České Lípě už se chystají na městské slavnosti a jsou proto uzavřené ulice Sokolská, Boženy Němcové a Erbenova. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Společnost

0: praktický, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 tisíc dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
8: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Školská rada gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji jako zřizovateli podnět k odvolání ředitelky školy. Z šestičlenné rady se pro odvolání vyslovili 4 lidé. Jeden byl proti a jeden se jednání nezúčastnil. Krajští radní se budou podnětem školské rady zabývat příští týden na mimořádném jednání.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Na severu Čech už teploty stoupají na letní hodnoty. Měříme 24 až 26 stupňů. Odpoledne nás čeká skoro jasno až polojasno a maximálně 28 stupňů.
12: Hit Radio.
11: Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda, moc vám to nezávidím, dorazte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay, zdravím na Sardinii, no a my ostatní si za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio, tak buďte s námi.
11: Hit Radio Kontakt.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Rádiu ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta. Zkus

0: dance all night.
1: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořád nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby je za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyni babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad, babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízat talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
2: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s prominutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
1: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky tři a z toho dvě vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor, to je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne, 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, který posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit, nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudo omáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. Když síň slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hitrádiu Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná úkravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
10: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
11: Hitrádio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitrádio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
14: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
17: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
6: A pozor, na trhu je nové mléko.
7: Ale?
6: Švábí mléko.
7: Ne.
6: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
7: Počkej, ne, ne.
6: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčku, miláčku, v kuchyni je Šváb a ty, megodrá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
5: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

13.37, posloucháte Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád ale jsme na úplným jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky z ní jdou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat. Tak to jsem to vzal trošku na vážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Radio Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Makybach.

0: Kabát na Hit Rádiu. Naší hudební scéně kabáti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy? Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte, nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchal před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát. Jo? A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne, prosím tě, Frato, co to děláš? Řekneš, no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Rádia.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
8: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
7: Fakt?
9: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
10: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
11: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
12: policie, záchranářů i armády České republiky.
13: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
17: Service Plus.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
21: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
22: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
23: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
24: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
25: Čerstvé jako z Kauflandu.
26: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V České Lípě ve Sluneční ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte s omezením a opatrně. A s uzavírkou počítejte na Děčínsku u Janova ve směru od Hřenska je silnice neprůjezdná kvůli sanaci svahu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na Evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
4: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
3: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
5: V Libereckém kraji máme novou přírodní rezervaci. Na Českolipsku přibyla mezi přírodní rezervace klikatící se řeka Ploučnice spolu se Svitávkou i s přilehlou a téměř každoročně zaplavovanou nivou. Jde o území o rozloze téměř 283 hektarů, které se nachází v HKO Kokořínsko Máchův kraj.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Odpoledne naměříme na severu Čech maximálně 28 stupňů. Bude většinou polojasno, místy i oblačno. Bát se ale nemusíme, pršet nám dneska během sledování fotbalu nebude.
1: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
6: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého vzácného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
7: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
6: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano, také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
7: Ano.
6: Bobule a bobulky.
7: Je to tak.
6: Už jsi ten film viděl?
7: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšenej, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
6: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
1: Hit Radio Kontakt.
6: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zayn a Sia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Radio.

0: od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký, zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky, budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama i by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme hrát i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K Vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tak tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakým pudu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak jako, že dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, hezky. Tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma činaskama.
0: No a před činaskama budeš jenom s lůprem, anebo už máš se sebou pořádnej
1: orchestr? Tam právě budu mít normálně kapelu, mám, já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákovi je 20 a bubeníkovi Badymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou EAR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 62. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Badymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svoji další sestavu. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondřeje Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom art popu. Jo, ono je to asi jako
1: je to jedno.
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň K Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec, blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhle tu písničku, kterou v zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k výdesce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některé texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očepovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to by bylo líto. Zase.
0: Velmi upřímný Ondřej Rumlo. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako,
0: zítra.
1: Takovýhle řečí už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé, to znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je taková, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí, třetině té písničky, když to graduje. A tam je takový jako zpochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme někdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat a vlastně ne, teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz, prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků, já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hitrádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Looprem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Čirnáckama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu,
0: sítích.
1: Na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Ruml, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a Bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K Vinohradům. Až tu

0: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace. Gepy, Přívěsy, Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy, Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, Přívěsy, Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy, Liberec, CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
7: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
8: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Hit Radio.
13: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídaní šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno, no a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 na vás opět těším, dáme si srdcovky, zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Ještě, že bydlíme tak blízko německých hranic a můžeme si tyhle první letní dny užívat třeba u jezera Bersdorf. Krásný místo, kde to stojí za to a my vám zaplatíme nádrž, abyste se tam mohli jet podívat. Dneska v odpolední show zase rozdáváme peníze, takže buďte u toho s námi. Já vám držím pěsti a slyšíme se ve tři.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
4: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
7: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
8: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
9: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
8: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.
18: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
19: Hele, co ocení se?
18: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
19: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
18: Ale vadí to. Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
19: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš. Ve čtyři jsem tam jak na koni.
20: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
21: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Lunapark, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Mníšku, v Oldřichovské ulici, odklízí se tady hasičové olejovou skvrnu z vozovky, takže počítejte s omezením.
0: A pokud jedete z Turnova na Liberec, tak pozor, za Žďárkem bude tady probíhat údržba vozovky.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
4: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
5: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Výměna ministrů se nechystá. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše prý i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Vystavené budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci je slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 tisíc korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom novinky.cz. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
2: Fotbalový servis.
9: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
10: Na severu aktuálně měříme 26 stupňů Celsia, denní maxima se dneska vyšplhají až na 28. Máme oblačno, místy polojasno, k večeru čekáme až vyjasnění.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi odpolední dvojka, Deňa Janečková a Jirka Krupica.
10: Dneska hrajou Češi proti Jihoafrické republice, už dneska od 6, bude to žít a bude to žít i tady u nás v Liberci, my si o tom povíme už za malou chvilku.
0: Tak určitě poslouchejte do té doby skvělé hity, ty nejlepší na severu Čech. Třeba Bruno Mars, Just the Way You Are. Pojďme na to!

0: Katy Perry na Hitradio Kontakty, Hot and Cold doznívá právě teď. A přátelé, pokud jste právě teďka někde venku, tak zažíváte polovinu Katy Perry, protože venku je poměrně dost hot. A pokud byste chtěli i trošku cold, tak určitě vyražte na náměstí tady v Liberci, protože tam se můžete schladit výborným pivkem, kouknout se hezky na fotbálek, dneska v 6 večer hrajou naši. A taky si poslechnout třeba Kubu Děkana.
1: Pořádný program na dnešek nachystaný. Každopádně moje kamarádka včera procházela okolo a protože se na dnešek chystá ještě obrovská laser show, která bude promítaná právě na Liberecký radnici. Tak včera to zkoušeli a určitě si spoustu z vás pamatuje třeba, jak to vypadalo, když v pátek večer jel Top Star. Všude po Liberci byly vidět ty letky a ty lasery přímo až do nebe a včera to bylo ještě šílenější. A toto jenom zkoušeli, takže jako pokud to dneska bude vypadat tak, jak si představuju v mojí hlavě, tak to bude pořádná show a věřím, že jako jestli si dneska urveme ještě vítězství v tom fotbale, ty krásu, tak to bude pořádná party.
0: Jako oslava vítězství na mistrovství světa a k tomu ještě laser show, která je vidět až na mezinárodní vesmírné stanici. To umíme jenom v Liberci. Pojďme zpátky k muzice, ale Farben, taky Kamrad a Be Mine už za chvilku.

0: Ke čtvrteční odpolední pohodičce na Hitrádiu Kontakt. Kamrát, be mine, pojďme na dopravu.
1: Jsme Hitrádiu Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: Známe to tady jako svoje boty, možná ještě líp než to, proto vám taky dáváme vědět ty nejčerstvější informace z našich silnic.
0: V Jablonci si dávejte pozor, ve Skřivánčí ulici, tady totiž v úseku mezi ulicemi Volkrova a Vilová, došlo k dopravní nehodě, počítejte s omezením.
2: Pozor taky na průtahu Liberce, na silnici I35 směrem na Chrastavu, v koloně se tady srazilo osobák s nákladňákem, blokují aktuálně jeden jízdní pruh a tvoří se kolona.
0: A vracíme se do Jablonce, a to konkrétně na ulici Nová Pražská. U křižovatky sudící nákladní jsou v sobě dva osobáky. I tam se možná zdržíte.
2: Jezděte opatrně na celých našich silnicích, na celém severu a hlavně nám dávejte vědět i vaše info dopravní na náš WhatsApp, protože my pro vás i dneska máme plnou nádrž úplně zadara.
0: Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv, a další dopravní info už za půl hoďky.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
3: A pozor, na trhu je nové mléko.
4: Ale?
3: Švábí mléko.
4: Ne.
3: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
4: Počkej, ne, ne.
3: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, megodrá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
1: Snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
2: Laundry Point. Tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
13: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
14: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindle X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
18: Tohle není jen festival.
16: To jsou hrady. www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: energie, to je jízda. Tohle to zažíváte na Hit Radio Kontakt. John Newman, Love Me Again.
1: A my se pojďme společně podívat trošku za kulturou. Konkrétně tentokrát se koukneme do Jabloneckého divadla.
2: Igor Orozovič v Jabloneckém divadle. Talentovaný herec, zpěvák a hudebník Igor Orozovič přináší na pódium Městského divadla v Jablonci jedinečnou kombinaci šanzonu, popu, jemného jazzu, filmové hudby a blues v představení Když chlap svléká tmu. Na toto hudební představení můžete do Jabloneckého divadla zavítat v pátek 19. června. Více info a vstupenky na www.divadlojablonec.cz.

0: vaši náladu se právě teď stará Pink a Trustful na Hydrádiu Kontakt. No a přátelé, před námi už velmi brzy je úžasná akce ve Fabrice, kde se chystá festival řemesel a můžete se tam podívat a možná si vyzkoušet spoustu různých řemesel, ať už takové ty typicky chlapské jako kovařinu a podobně, tak třeba i nějaké, které sice na první pohled můžou vypadat, jakože jsou spíš pro dámy, jako třeba výroba věcí z proutí, ale třeba Karol IV. Byl známý tím, že košíkařil. Nicméně Denis zkoušela jsi někdy nějaké jako řemeslo rukama?
1: Možná jsem jich neskoušela tolik, ale co si vybavuju, co mě vždycky hrozně bavilo, když jsme jeli třeba se školou na nějakou exkurzi do sklárny. Aha. A přiznám se, že ta prostě tohleto z toho skla, tak vždycky mě to hrozně fascinovalo, ale mám z toho neskutečný respekt, ale na druhou stranu jednou jsem to i foukala, dokonce na těch exkurzi a doteď má moje mamka doma vystavenou tu skleničku a má v ní třeba 7 krásky, taky ty malinký květičky, který se takhle jednou za čas utrhne, víš, že to neudrží nic víc.
0: Ale to je jako výhoda lidí, co bydlí tady u nás v kraji, protože tady prostě ta sklárna je a je velká a je skvělá, takže děti od nás z kraje můžou vyrábět věci ze skla. My, co jsme vyrůstali jinde, tak jsme, víš, donesli domů takové ty dvě stlučené desky a to bylo jako, mami, tady máš na tušky. No a vy, přátelé, se můžete na festival řemesel podívat díky Hydrádia Kontakt úplně zadarmo.
1: Vyražte na sociální sítě Hydrádia Kontakt, Instagram a Facebook a jenom nám napište, jakýho řemesla se vy nejvíc bojíte.
0: To já jsem na to sám zvědavý.
1: Já hrozně.
2: Areál kolem vodního hradu Lipí u České Lípy se dočká obnovy. Liberecký kraj investuje do obnovy historických objektů desítky milionů korun. Po dokončení rekonstrukce tu bude nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea a galerie a vznikne hned několik atraktivních expozic. Na co se konkrétně můžeme těšit, prozradí hejtman Martin Půta. Už v pátek na Hitrádiu Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Dopravní hlídka Hitrádia.

0: Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
2: Bila, to dobré začíná u nás.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
6: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
5: Nový vůz Škoda již za 399 000 korun.
6: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
5: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
6: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
5: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
6: www.autokoutek.cz.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: Již 30 let.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
11: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
13: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Auto na šrot CZ.
17: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
16: Volejte 776 823 833.
17: Auto na srot.cz.
16: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
17: A zdarma odvezeme.
16: Volejte 776 823 833.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
19: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
20: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
21: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, dobrou náladu vám může dneska udělat hned několik věcí. To, že už se blíží konec pracovního týdne, tak je Alvaro Soler se svojí úplně jako skvěle pozitivní skladbou Imaginába na Hitradio Kontakt. Taky venku svítí krásně sluníčko, no a pozor, pokud váš dvoustopý miláček na vás volá žízeň, tak my pro vás máme řešení.
1: Já bych tomu možná ještě přidala, že zlepšit náladu vám může to, že už o víkendu máme první letní den,
0: yes,
1: a taky vás to bude lákat na nějaký výlety nebo třeba k vodě, a tak proč byste si nenechali zaplatit tu cestu přímo od Hitradia Kontakt? Jednoduchý jako facka, vy nám píšete k nám na WhatsApp 606 825 404 dopravní info, něco, co vás potkalo na silnicích, co vám třeba znepříjemňuje ty cesty ráno, ať už do práce, do školy nebo na nákup, úplně kamkoliv. No a vy nám píšete buď to zprávu nebo hlasovku a odpoledne vyhráváte plnou nádrž.
0: Je to tak, přátelé, už za chviličku budeme vyhlašovat dalšího šťastného majitele plné nádrže, tak zůstaňte s námi. Do té doby ale spousta úžasné muziky, tak jak to umíme jenom na Hitradio Kontakt. Disturbed, The Sound of Silence. Hello.

0: Závěr hodiny patřil na Hydrádiu Kontakt Miley Cyrus, jejímu Midnight Sky, ale půlnoční nebe rozhodně nemáme, protože odpoledne pokračuje dál. Teď pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně na trase Turnov Liberec za Žďárkem a probíhá tady údržba vozovky.
0: A pokud jedete z Nového Boru na Liberec, tak pozor, na úrovni Bílého kostela nad Nisou je to stáhnuté do jednoho pruhu, protože tam probíhají údržbové práce.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a tak se vyhnout dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Stovky lidí si dnes v Praze připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na Reinharda Heydricha. Pietní akt proběhl u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje. V jehož kryptě se parašutisté po atentátu skrývali. Od jejich smrti dnes uplynulo 84 let. V Česku proběhla sloní rošáda. Zoologické zahrady v Praze a Ostravě si vyměnili sloní samce. Akce proběhla ve středu a zvířata už je možné spatřit ve venkovních výbězích. Důvodem výměny je snaha o oživení chovu v Ostravě. České volejbalistky v Lize národů ani na podruhé neuspěly. Na turnaji na Filipínách dnes prohráli s Američankami jednoznačně 0-3. V pátek se Česko utká s Japonskem, které zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech 5 zápasů.
1: Na severu aktuálně 26, denní maxima se šplhají na 28 stupňů, máme oblačno, místy polojasno, k večeru počítáme až s úplným vyjasněním.
11: Hit Radio Kontakt.
0: 4 minutky po 16. pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi denně Janečková, Jirka Krupica.
1: A nás v téhle hodině čeká vyhlášení výherce, který půjde na festival Řemesel. Myslím si, skvělá akce a něco zadarmo dostat, to je prostě paráda.
0: Je to přesně tak. A nejenom věci zadarmo, ale hity zadarmo, ty nejlepší na severu. Dáme si Davida Guettu, tedy o svým se, Tones and I. Pojďme na to.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla LP a její Lost on You, naprosto fantastický song právě teď dozněl a pojďme soutěžit. Protože my vás nejenom, že vás pumpujeme těmi nejlepšími hity na severu Čech, ale rádi vám děláme radost i různými lupenami na různé aktivity. A právě teď pro vás máme dva lupeny do fabriky 1861 na festival Řemesel.
1: Máme na telefonu dnešní výherkyni, tak schválně, jestli se nám ozve. Halo, halo, slyšíme.
2: Jo, hurá!
1: Verča, Verča je dnešní výherkyně dvou lupenů na festival Řemesel. Veru, kde jsme tě zastihli takhle odpoledne?
2: Na zahradě, makáme.
1: No jo, tak a nějaký řemeslo?
2: No, plení zahrádky, to by mohlo být taky řemeslo.
1: Ty jsi nám každopádně psala, a tak nám to pojď říct, tě, jakýho řemesla se bojíš úplně nejvíc, co by u tebe nedopadlo úplně dobře?
2: Ježišmarja, tak o mě by určitě nedopadlo dobře, kdybych byla třeba instalatér. To by bylo prostě naprosto šílený a já třeba pracuju ve školní jídelně a teď se nám zrovna ucpaly tam ty kanály všechny možný a museli přijet instalatéři, no bylo to neuvěřitelný, bourat tam trubky v podzemí, bylo to šílený, kanály tam plavaly nahoře a znáte to, když se vaří pro 500-600 dětí, tak opravdu je tam potřeba hodně té vody, myčky, no masakr, takže to bych určitě nedělala a chlapi jsem litovala.
1: Ještě jsme ženy, viď, a nemusíme dělat takovýhle práce.
2: Ano.
0: Náhodou, ale jako instalatérky ženy jsou taky, já už jsem jednu právě takhle měl doma, připadal jsem si velmi trapně. Přijela taková drobunka blondýnka, víš, a začala by tam šuje. No,
2: možná potom udělat to chlapům pak takhle na schvál, tak to si pak ty ženský musí užívat.
0: Je to tak, to je to tak. Nicméně my ti strašně gratulujeme, koho vemeš sebou?
2: Syna.
0: Syna.
2: A syna, on je v 8. třídě, takže já bych se podíval po nějakých těch řemeslech, samozřejmě v tomhle věku, je to já nevím, čím jednou budu a já nevím, co chci dělat, tak třeba se tam inspiruje.
1: No a hele, k tomu Marta Jandová, Ondra Rum, no prostě perfektní dokonalý program takhle. No ježíš, tak to jsem ráda, že to takhle padlo krásně, že se to doufám užijete.
0: Tak si to moc užijte.
2: Moc děkujem.
1: Měj se krásně, Veru, ahoj.
0: Ahoj. Přátelé, před námi další řemeslo, divoký byl a jejich malování.

0: jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: My jsme váš nejlepší spolujezdec, jakého se můžete na svou cestu, ať už jedete kamkoliv přát. A známe to tady kolem široko daleko v našem kraji jako svoje boty. A proto pro vás máme aktuální dopravní zprávy.
2: Pozor si dávejte v České Lípě, kde se aktuálně konají městské slavnosti a proto je uzavřená komunikace Sokolská, Boženy Němcové, Erbenova a veřejně přístupné účelové komunikace. To znamená, parkoviště jsou tady omezená.
1: A taky pozor na trase Turnov-Liberec, tak za Žďárkem bude probíhat údržba vozovky.
2: Jezděte opatrně na celém severu, další dopravní info si dáme zhruba za půl hoďky, ale teď předtím si dáme další skvělý, parádní, nejlepší hity.
1: Vyrelaxujeme se spolu s Mikou.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Serviceplus.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
7: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
8: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, blíží se na nás poměrně slušná vedra teď tenhle ten víkend. My jsme na ně připraveni, my jsme malým koupili takový malý bazének na balkon. Já nejsem úplně koupací typ, takže jsem taky v pohodě. Ale pokud jste stejně koupací typy jako třeba Deňa, to vám teď prozradí, kde se můžete jít schladit.
1: Ano, já jsem koupací typ od malička, vždycky mi říkali, že to vodní znamení ke mně sedí naprosto úplně se vším, protože já jsem rak a fakt jsem vždycky byla jak ve svém živlu, prostě ve vodě. A mám tady několik osvědčených klasik tady u nás v kraji a i blízko našeho kraje, kam se ráda jezdím každý rok vyvalit, prostě takhle to řeknu, asi úplně na rovinu. Každý víkend úplně ne, takhle v prosinci to úplně nevidím, každopádně v létě samozřejmě. A vy můžete vyrazit třeba na různá koupaliště, které máme tady u nás v Liberci, ať už je to Sluníčko nebo třeba Lesák. Zároveň, co vám můžu dost poradit a taky doporučit, je přírodní koupaliště v Zákupech, protože na to, že to je přírodní koupaliště, má tam svůj tobogán. A je to neskutečná sranda tam. Potom taky blízko našich hranic je Bersdorf jezero za německými hranicemi, což je taky krásný jezero, krásně to tam vypadá a je tam písková pláž, prostě písečná pláž, což úplně stojí za to. A nebo jedno z nejhezčích koupaliště v Turnově v Maškovce, kde mimochodem z vlastní zkušenosti vím, že tam ladí Hitradio Kontakt. A víš, jak vždycky na koupáku chceš něco slyšet, tak tam něco takhle hraje a hraje tam Hitradio Kontakt. Takže kdo tam jste právě teď, tak vás všichni zdravíme.
0: Zdravíme, opalujte se, přátelé, užívejte si těchto krásných slunečních dní a jdeme zpátky k muzice. Před námi Soul Asylum a jejich Runaway Train.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byl Ray Dalton a Blood Running.
1: My se pojďme společně podívat na mistrovství Evropy v kulečníku, který se bude odehrávat tady u nás na severu Čech, v Jablonci nad Nisou.
2: Jablonec se na několik dní stane centrem vrcholového kulečníku. Dneska tu v prostorách TJ Bižuterie startuje mistrovství Evropy v kulečníku a těšit se tak můžeme na evropskou špičku. Co a kdy se bude dít, dneska probereme s organizátorem akce Petrem Bušanským. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Petře, Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost, mistrovství Evropy klubových týmů v disciplíně Five Pins. Jak se vlastně povedlo, že bude mistrovství Evropy tady u

0: nás na severu Čech, protože asi není úplně snadné vyhovět všem předpisům pro pořádání takové akce.
1: Ano, bylo to velmi složité vlastně obhájit tu nominaci, nicméně je to poděkování za naši píli a úsilí, protože jsme historicky vždycky pořádali mistrovství České republiky a Grand Prix v České republice. Jablonský klub se zapojuje do nejvyšších soutěží a ten náš úspěch se ukázal v Evropě a Evropa nás požádala a dala nám možnost pořádat mistrovství Evropy, které dneska nese název Cute Europe Five Pin Club Teams, to znamená je to mistrovství Evropy klubových týmů.
0: Jak jsme říkali, soupeřit se bude v disciplíně Five Pins, která je pestrá a dynamická. Jaký je rozdíl mezi běžným kulečníkem, který hrajeme pro zábavu, a právě disciplínou Five Pins?
1: To první je, že je to hlavně pro zábavu, to je dobrý, je to zábavné, nicméně je to technická disciplína na stole bez kapes a uprostřed kulečníku jsou postavené figurky. A vy svojí koulí trefujete soupeřovou a ta soupeřová koule musí bourat ty figurky a tím získáváte body. A to je to zábavné. A druhá věc, která je hodně zábavná u téhle disciplíny, je to, že se hráči střídají po strku. To znamená ne jako v technických disciplínách, že jeden čeká až druhý nahraje 200 bodů, ale je to opravdu dynamické, zábavné, je to volnější, je to super.
0: Kdo jsou podle vás největší hvězdy nebo favorité turnaje a na co se fanoušci můžou těšit při jejich zápasech?
1: Tak z těch 16 týmů, které se zúčastní tohoto turnaje, minimálně 10 má možnost postoupit ze skupiny do KO a bojovat o titul, ale samozřejmě pro nás největší hvězdou je domácí klub, Jablonecký klub, to je Bižuterie Jablonec, kde součástí toho týmu je Honza Hudák, což je náš dneska nejlepší hráč vůbec v České republice, je aktuální mistrem České republiky a bude hájit barvy Jablonce v tomto mistrovství, takže věříme, že ten výsledek bude co nejlepší za domácí klub.
0: Proč si teda mistrovství Evropy v kulečníku v Jablonci nenechat ujít a kde seženeme vstupenky?
1: Je to příležitost vidět nejlepší hráče z celé Evropy. To je potřeba říci, bude tady opravdu špička z celé Evropy. Ti nejlepší hráči bojovali o to, aby se dostali na toto mistrovství a vy máte možnost v přímém přenosu vidět, jak se hraje ten nejlepší světový kulečník. Nemusíte si kupovat žádné vstupenky, vstupné se nevybírá, vstupné je zdarma. Budeme rádi za to, když lidé přijdou se podívat. Pokud nemáte možnost se přijít podívat, máme YouTube kanál, budeme všechny ty zápasy, kterých je 147, přenášet online živě, takže můžete sledovat na našich YouTube kanálech nebo sociálních sítích Kulečníku Jablonec pod značkou Té Bižuterie.
0: Tolik Petr Bušanský a mistrovství Evropy v kulečníku v Jablonci nad Nisou. Díky za rozhovor, ať se všechno vydaří a nashledanou.
1: Děkujeme moc krát a držte nám palce, ať ten výsledek je co nejlepší. Díky.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A pozor, na trhu je nové mléko.
4: Ale?
3: Švábí mléko.
4: Ne.
3: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
4: Počkej, ne, ne.
3: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčku, miláčku, v kuchyni je Šváb a ty, Megodra, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Zavratné megaslevy! Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
15: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
18: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
21: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
20: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
21: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
22: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
23: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Je to tak, přátelé, venku nám přichází léto a to znamená, že je tady evergreen každého startu léta. Pozor na klíšťata a komáry, jejich letos zase o kapítek víc, než jich bývalo v minulosti.
1: Neskutečně, já si pamatuju, když jsem byla malá, jezdili jsme za Jabloný v Podještědí za koupaliště, jsme tam měli takovou chatku a vždycky jsme si tam jako děti prostě hráli, lítali jsme tím lesem, skákali přes potoky, všechno možný a tam si pamatuju specificky, že jsem já měla klíště a měla jsem ho v obočí.
0: Okay.
1: Když jsme ho tahali, tak mi vytrhali kus obočí, jo, a já jsem ještě byla takový to dítě, který má takový to světlonky obočí, jo, takže jsem tam měla vyloženě díru prostě a podle mě ji tam mám někde doteď a vůbec se na to nechci zaměřovat ani koukat, ale mám z toho trauma, jako mít klíště, fuj, nechci.
0: My jsme
1: to
0: zažili na táboře, s náma jel jeden jediný rok, s náma jel klučina, brácha od kámoše a ten vešel do lesa, byl tam asi 4 minuty, vrátil se a pozor, a teď se jako drž, a to fakt nekecám, měli na sobě 120.
1: Ne, fuj.
0: 120 klíšťat za 4 minuty v lese prostě. Jako já jsem se, nikdy nejel.
1: Já jsem se snažila spočítat, kolik jsem měla klíšťat třeba za celý život a jako asi jich nebylo tolik, rozhodně jich nebylo teda 120, ale tohle obočí si pamatuju. Takže každopádně, kdo máte stejný respekt ze všech možných klíšťat a všeho, tak pokud se chystáte na procházku nebo na nějaký výlety, tak se obalte repelentem úplně od zhora dolů. Smrdíte, ale jste prostě safe.
0: Ideálně se v něm vykoupat. Přátelé, jelen všude zdejší jako klíšťata.

0: všude je fajn.
1: Je to tak, když se všude zdejší, všude je fajn, jak zpívají jeleni v závěru 16. hodiny na Hitrádiu Kontakt. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
2: Opatrně na trase z Jilemnice, na Horka u Staré Paky ve Studenci havarovala dvě osobní auta. Nehodu vyšetřuje na místě policie, vy projíždíte jedním pruhem.
1: A pozor na příjezdu do Semil směrem od Železného Brodu. Probíhá tady vyproštění osobního auta po nehodě, i tady je omezený provoz.
2: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
4: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
6: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
5: Fakt?
7: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
8: Každý den přináší nové výzvy.
9: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
8: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
9: Více na práce Ontex.cz.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Česko má novou ochránkyni lidských práv. Stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Paliva v Česku opět zlevnila. Jak benzín, tak i nafta jsou teď nejlevnější od března letošního roku. Litr benzínu se prodává v průměru za 39,60. Litr nafty se pak blíží hranici 37 korun. Nejvyšší ceny paliv, které denně určuje stát, pak zítra klesnou o další desítky haléřů. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
13: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
12: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Dnes to uvedl viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza. Česko naposledy šampionát hostilo před 2 lety, kdy se také radovalo ze zisku zlaté medaile.
2: Líbí se mi popis na zítřejší den, slunečný den s tropickými teplotami. Teploty budou šplhat až ke 33 stupňům tady u nás na severu. Čekáme jasno, úplně jasno, prostě tropika.
1: Dnešní den je i tak ideální naprosto na grilovačku, teploty klesnou ke krásným 17 až 14 stupňům Celsia, takže úplná labůžo.
11: Hit Radio Kontakt.
1: Ladíte Hit Radio Kontakt, pokračuje odpolední show s Dénou Venečkovou, Jirkou Krupicou.
2: 606 825 404, to je číslo k nám na WhatsApp, kam posílejte vaše dopravní info, abyste v téhle hodině mohli být právě vy majiteli plné nádrže.
1: No a před námi ty nejlepší hity Queen, The Show Must Go On. Pojďme na to, já už se nemůžu dočkat.

0: I taková pohodička probíhá Hydrádiem Kontakt. Krásné odpoledne, máme 12 minut po 17. hodině a my máme pro vás teďka pozvánku, která se neodmítá.
1: Summer party na Hydrádiu Kontakt. Startuje už zítra ve 3 odpoledne, to znamená už zítřejší odpolední show bude v tomhle letním duchu. Co jiného byste chtěli k tomu startu léta, než ty nejlepší letní hity za posledních 30 let? Prostě ten playlist, který úplně vám dodá to slunce do žil. Zítra už 33 stupňů, neskutečný, jako těším se.
0: A mě zajímá, když se řekne summer party, co se ti vybaví?
1: No ty hity. Ne, já, no prostě to, co je v létě, prostě pohoda, třeba jako z videoklipu Žijeme len raz. Víš, na takový ty na koupáku, zmrzlinu, lítáš si po těch tobogánech, skotačíš s kámošema a užíváš si každou jednu vteřinu.
0: Je to přesně tak. Máme podobnou jako představu. Mně se automaticky vybaví Ibiza, i když jsem tam nikdy nebyl, nikdy, tak prostě, když se řekne summer party, automaticky mi tam skáče Ibiza. Prostě.
1: Jako mě se možná vybaví třeba Vápenka. Což je jako docela smutný, protože letos se nejspíš neotevře, protože stále není prodaná. Každopádně máme tady ještě další možnosti na výběr. Každopádně prostě takhle zítra, už ve 3, to všechno odstartuje. Skvělý jména, skvělý hity, pořádná letní nálada. já normálně, já to nedospím dneska.
0: Já to řeknu, hele, Vápenka nebo Ibiza 6, 7.

0: Vítáme se, přátelé, z louky plné motýlů, kam nás vzala kapela Mandra, že na Hitrádiu Kontakt. Přesuneme pomalu, ale jistě opět na silnice.
1: Jsme Hitrádiu Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: Víme, co se všude možně po našich silnicích na severu děje a taky vám to dáváme vědět jako první, protože my jsme ten nejlepší kámoš, který ho chcete mít s sebou prostě na vaše cesty, ať už jedete úplně kamkoliv.
0: A pozor si dávejte, přátelé, na příjezdu do Semil. Směrem od Železného Brodu probíhá vyproštění osobního auta. Po nehodě počítejte tam s omezením.
2: A taky v Jablonci v Průmyslové ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Tady aktuálně projíždíte jedním jízdním pruhem.
0: Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, přátelé. A další dopravní info už za půl hodinky.
3: Areál kolem vodního hradu Lipí u České Lípy se dočká obnovy. Liberecký kraj investuje do obnovy historických objektů desítky milionů korun. Po dokončení rekonstrukce tu bude nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea a galerie a vznikne hned několik atraktivních expozic. Na co se konkrétně můžeme těšit, prozradí hejtman Martin Půta. Už v pátek na Hitrádiu Kontakt.
4: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
15: Hele, co ocení sa?
14: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
15: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
14: Ale vadí to?
15: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
14: To je fakt.
15: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
16: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
17: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
19: Ekokom.
11: Tahické léto v Aquapal Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapal Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
20: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
21: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
22: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
23: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
24: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
1: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Skater Boy, to je nářez. Úplně jsem se vrátil do svých mladých let. No a přátelé, ale my právě teď máme pro vás nejenom hudební nářez, ale taky pro jednoho nebo jednu z vás. Máme taky nářez do nádrže.
1: Přesně tak, plná nádrž už je na cestě, konkrétně k Anet, která nám dneska napsala o dopravní nehodě, která už by snad neměla být aktuální, ale takhle nějak by to mělo, kamarádi, vypadat. Ahoj, před Chrastavou u sjezdu jsou v sobě nákladák a osobák, blokují jeden jízdní pruh, tvoří se tady kolo na zdržení zhruba na 15 minut.
0: Anet, gratulujeme, byla vylosována z mnoha odpovědí, které nám tady přišly. Vy, přátelé, pište dál, je to super, protože když je to přímo od vás, tak je to to nejaktuálnější, co může být, a my jsme za to moc rádi, protože si takhle jako můžeme vzájemně pomáhat, to je super.
1: Vy jste ti největší znalci našich silnic, takže pište i dál k nám na WhatsApp 606 825 404 a třeba zítra budete mít plnou nádrž i vy.
0: Takže gratulujeme, no a před námi jeden taková ochutnávečka Summer Party, která startuje už zítra na Hit Radio Kontakt. Playa Hity a jejich The Summer is Magic. Pojďme na to!

0: Přátelé, kousek tady, dá se říct téměř za humny od našeho studia, se odehrává velká evropská záležitost, a to konkrétně mistrovství Evropy v kulečníku.
1: Já jsem kulečník hrála jednou v životě, ale byla jsem neskutečně dobrá. Nevím, proč jsem tady ve studiu a nejsem právě na mistrovství Evropy každopádně. Vy se můžete jít podívat právě na mistrovství Evropy do Jablonce, ještě to bude několik dní probíhat. Zatím je atmosféra naprosto skvělá, věřím tomu, že ta skvělá i zůstane, a taky jsou skvělý i výsledky.
0: Je to tak, máme tam hned zatím teda po dnešku dvě želízka v ohni, kdy tady z Jablonečtí vyhráli 4-1 nad Kladenskýma, ale pak tedy podlehli Belgičanům 5-0, což nevadí, protože mají důležité body, které jsou důležité k postupu do čtvrtfinále, tak jim budeme držet palce. A já teda mám ještě odpověď na otázku, proč seš ve studiu a nejseš tam s nima. Dovedeš si představit, že bys tam přišla, totálně je tam válcovala a ještě říkat, co, to hrajou po druhý?
1: No, jako já bych se nedivila, protože já jsem prostě multitalent, takže třeba příští rok, doufám, že to bude taky v Jablonci, že to budu mít takhle za rohem a rovnou je tam přijdu roztřískat se svýma skillama, který vlastně ještě ani nevím, že mám.
0: Jestli poslouchá pan Bušanský, tak tohle bych chtěl jako čestný vstup na tohleto mistrovství, pozvat Deňu, aby je tam všechny ukázala, jak se hraje kulečník. Přátelé, my pokračujeme dál v muzice. Lady Gaga, Abrakadabra.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty!

0: Vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404 o tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
8: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
9: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
10: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
9: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
10: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
9: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
10: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
9: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
10: www.autokoutek.cz.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: Již 30 let.
11: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
14: Tak to musíme do Spoltexu.
13: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
14: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
13: Tak už pojeď.
14: Spoltex.cz.
15: Auto na šrot CZ.
16: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
15: Volejte 776-823-833.
16: Autonasrot.cz.
15: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
16: A zdarma odvezeme.
15: Volejte 776-823-833.
17: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
18: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: takováhle pohodička ke čtvrtečnímu podvečeru. Love Tonight doznívá éterem Hit Radio Kontakt. No a přátelé, za 5 minut, tady bude 18. hodina. Já doufám, že máte příjemný čtvrteční podvečer a že vám moc příjemňuje i poslech Hit Radio Kontakt. No ale já se s vámi už ale pro tuto chvíli loučím. Mějte se krásně, uslyšíme se zase velmi brzy a teď už opět Hit Radio Classic. Od 6. do 9. ty nejlepší hity minulých let až úplně hluboko do historie, kam moje paměť sahá, tak si dáme ještě takovou poslední rozehřívačku. Miraj, chci tančit. Mějte se krásně a zase příště. Čabas!
1: Život plne dál.

0: Hitradio. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na příjezdu do Semil směrem od Železného Brodu. Tady probíhá vyproštění osobního auta. Počítejte s omezením provozu. A pozor v Jablonci nad Nisou. Tady v Průmyslové ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a jezdíme jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv, stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
11: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
10: Prokop se z dnešního jednání omluvil, kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
13: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým infem.

Tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci a taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates. Luna.

0: Tohle dobře znáte, Real to Real, I Like to Move It. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I Like to Move It je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvi, jako ti lvi, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice v rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80, 90, hity milénia, a to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
3: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
2: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
3: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
2: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
3: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
2: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
3: www.autokoutek.cz.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: Již 30 let.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídil odpad.
13: Ekokom. Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
14: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
15: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
16: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
17: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

A taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Richie. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai je připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Segal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

0: Tohle je slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes se česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika. Řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Radio.
1: Igor Orozovič v Jablonetském divadle. Talentovaný herec, zpěvák a hudebník Igor Orozovič přináší na pódium Městského divadla v Jablonci jedinečnou kombinaci šanzonu, popu, jemného jazzu, filmové hudby a blues v představení Když chlap svléká tmu. Na toto hudební představení můžete do Jabloneckého divadla zavítat v pátek 19. června. Více info a vstupenky na www.divadlojablonec.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
12: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
3: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle je česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
2: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

Dohrává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hitrádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila Jihoafrické republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryana Adamse my pro vás na Hitrádiu máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love. Velká romantika.

0: takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
2: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
6: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
5: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
12: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu. Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
17: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
18: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
17: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
18: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
17: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
18: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
17: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
18: www.autokoutek.cz.
17: Dobrá adresa pro váš vůz.
18: Již 30 let.
19: Každý den přináší nové výzvy.
20: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
19: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
20: Více na práce Ontex.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice. Hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání. A teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

0: Tak tohle je slibovaná muzika, skupina Yes, Owner of a Lonely Heart, ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách při tom čtvrteční večeru, který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty, protože jeho Africké republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
6: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Jorge Tevas a Master Boy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou, kdy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký

hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno. Mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a jeho Africkou republikou. No a nakonec je to vyrovnaný výsledek 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí. Příště to bude ale hodně těžké. V Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Kelly Strike Me nebo Darude Sandstorm. To jsou další hity, které pro vás máme.

0: skvělé čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Darude The Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky single Ka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Radio uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.
1: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours, což byla věc, která získala řadu ocenění a dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Saša se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, Zavírám oči. I to pro vás budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio, tak užívejte čtvrteční večer.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
4: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Power Over Me na Hit Radio zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. E-shop Mironet, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných cenách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojice doplní tradičního maskota míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám dáme už za chvilku.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaše

0: či lásku.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz.

0: so s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.

0: Rádio Kontakt. Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Rádio.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz
0: Již 30 let.